Krasnu modru barbu nebio dženca ma jenž s nikotrimi mročelemi tu budušinje, také popši podnju, so potom hišče viac mročelu přidruža, smijeme pak dženca zásadnje. Šun dosť svunca, dženca mame 30. augusta, zato je to jara poradku, za mame 25 do 26 stopnju, tak nam zamienča meteorologojo viesča. Jutce potem očakuje nas nekotre švile, ale do toho runja při 25 stopnjach, a tyž jutce so dosadus svunca pokaza.

0: Hej, lečo so tak cele pomalu nakila, bič tura zadkule je zdaj menša nimo, a lečna turneja rančeho live reportera Bena Šote přes nekotre zavode je so tež zakončiva. Na peč šelakih stacijah, peč filmach sme jemu behu zašvihtu dženju připosluhač moli, što je nam vo tam rozpravjal. A to so dživaš, dže šudže moči a starši Serbija dživaja, što oni šitko zamože. Letošu turu Beno popuču zavodach chceme dženca zimač s najzajmavšimi vorezkami vas na nju dopomnič.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Spočatk julija to pobe naš reporter v Vudvorju, tam nakromje se steji čišćanja vody. V tutej a vokolnih menších čišćanjach ređa v obvočki od neđe 8000 ljudi, štož voznamenja tež nimale 100,5 kilometrov rovov. Beno je se skočenki ređenja pokazač a rozkvast štav mechaniske, chemiske a biologiske ređenje, basenki a labor za kontrolu kvalite, so by so vuređena voda zaso do reki puščić smela. Je porečo ze sobudživačerjemi Janom Mikelom, Josefom Matješkom a ze specialistom za havarije Alojsom Delenkom. A ja so dopomnju, sama tu moderatorka studiju, so je tu njemu povedal, kotre vliju vedroma, so hižo do toho vie, dy dobja znano von kreparaturam.
2: Dys so vile zliku šinžu, ja ti jace vode, pan so te ve kanalu nešto hýba, druhý pan pesk, abo kamene šinžu, abo samo tež vate od cichov, to smo šaznamili, abo když je nešto nič leže vás toho, to so pan pohybuje a pan so môže to do tak klipu sunč, pan maláda za to beží. To pa naše příprav so přizivia, praha hať, jo nešto nešteme, ono mo evo do dživač. To je jedna vec, a to je tamo jo, čím jac vode šinže, čím kmenče by to bežeč, no, rabe by je ladač, to se beža, môže ta voda durič, to příprav. No,
3: a ta rabe sú jo rune, ja vidio, tam je napravo zade, vôko 3 metre preč, vôd mene sú také rabe, kotež nešto rúbe, on zaja, Ušče sem pravil, da je vate od cichy po takim drevo v nankače. Šta šte hovak také šo v tých kšítkach, v tých rábach ležalo, šte šte sem von ze svode čaneli. Ja nekaj neham musíč na perščene, alebo také nešto, ale šta je nanka po vás tak?
2: No hej, popravím, jo, šie mačizne pšindúky sú rárube, te drevo, kaž pajne, to je ve kanálu, to sa hadžo jo nedostane, to ostane ve jednej klumpy vysajú. Ale jo, pa smo šelke vecke nankali. Nekotru ljudje pa njih ključe potaja, te pa je žal čong zanimaš, te verabje se v tej mačiznah, pa te ne vidiš jace. Štajsno smo te nankali, ali pa ješo pa, to so te bodi kumčne zubu, ta šodave.
3: To je to, jajdeš ništo pota, bo ješče snano džemu, že to boč. Te prašeno, šta vam najverce staroštu čini, ladajo na odpadke, v odvodu?
2: No, ve odvodu popravom šelke mačizni, čo potaš nima, kaž sú to te vožne lapky, alebo te vato štabiky za huši, to nám jarovole češi čini, dokáž to zateka naše klumpu.
0: Reporter Beno Šota je dženca rano v útvorju, a to ve vodočistčani. Tam bieži odvoda mnohých serbských domiacnosťov a celé vesče tiež távo dženca rano, ako ešte si mezvo, čo umeli. Netko pak maja tam tiež vosibitú mašinu stio, kýž je trebná, dož maja havariu. Abo, a to je tiež pravidu netrebné, dož drbia jame v uklumpač, kýž nie sú na odvodu přizamknené. Tajkých je menúce tiež ešte došť. Beno, pojde, kak ta vupadla tuta mašina?
3: A to sme preto slyšeli v pozadku Ulke nakladné auto, to je Ulke oproti se stankom a se stajkými tostými hadžicami, kaž to znaječe, když bola ono obore přiladuje, či oproti tajke široke, že môže u obi maj ruko maj rune se spostami doko oko obšimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpia. Tuto nakladné auto, to je dženca jole nešto uklumpalo, to by tu tuk, ale začo ono hevak trebne ošte, začo jen to užíva.
4: Hajt und wohne nadok tuto nakladno auto je mobilne odvozene odvode z decentralne připravo. Ve havarii i dobia so naše klumpe, so boža so one zase do povjatka stajič, dobia sa tu vulke klumpe v Učaneč, a to ma on tejen en krán, a pon on se s tutem kránom tuto češke klumpe čave.
3: A o to so predorúne povedali, zo je taký problém tuto vôžen lápky. A to sú také tak menované avarie, netko džime, netko 3 metre dále, v doby čo menúce 24 hodiny v obdžen dispozícii stať, za menšia nichtu od vás. Umáčete upravdu službu 7 dňov, 24 hodiny hode, jutre kamušu, v doby čo stať dispozícii a po tej noce von?
5: Celé páje, tiež noce von. To sa môže, čiž máš zbožo, sa ničo nestane, čiž máš tvoju službu, ale aj, ja mu pájem, čiž máš ujky, dešť alebo nešto, sa môže tohle stať, za doby po ničemu, alebo milí na húpane, sa môže po nemu lusieť.
3: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Ne? Celé nová klumpa tu leží vonka a tá dobyče si predstať, že je nekaj tak vulka, kajš, alebo úseka, kajš jen bou, čorna, trošku húša a deleka máš hajtu vodže, kde sa voda všísrebia. Dostanú tu rune mierenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, to prašeno, jole deleka, kajš ma dobyče si predstať, čo je hajci zubiky, ký sa celé spiešne verča, to je to, štež poprom otreza šitko. A to je tiež tá miestnosť, kde sú tie vôžne lápky potom, čo som predepravili, ktoré sú veľký problém, nahromáďa. Čo robíte úplne činč? Tam máte šiu docela do možnosti, čo to šo zatekane?
5: Kde sú ten klumpu čanov, sprená, typa napomoláš, zožá milí na nej, zase tebe ničo stačne, že když sa svojimi rukami tam dživeš, a poďme môže láť, zo tej deleka tú nož.
3: Aj, to má také verče, čo?
5: Aj, zo tej tú nož, zo môžete tu precať, to pa mu tie, tamo mám ešte, když buch tu nieké kaput bo, alebo nešto, bo môžemo, máme to ešte dželez, môžemo to zmeniť. Pomôže to jo, také, tú plotku ešte predsať.
3: To sú tie dželky, když poprom, tá voda dobí príke vidieť.
5: Celé praje, to jo še beží, a potom to, že jo, to poprom, pon odklumpa na hodu. A potom to jo do našho systéma.
0: Beno Šota s mikrofonom v horšči potekým bie popúču live rozladoval so v vodočišťani ve Vútvorju. Dalša miestnosť črenčej reportáže závod do kotrohož je Beno Šota pokoknú stej nedaloko autodrohovie votjestky Budušin Vukot vši vúlky maj nakupovaniš čo maj rola a marktkauf. Niečo 100 ľudí tam dživa. Produkuje pisaki, a vám neskýre marka Edding nešto praje, abo firma bude 1906 v Hamburgu založená špecialist za mašiny budeského závoda Jarafael Viacvok. Mode Serb tam žno 10 let živa. Je reporteri rozkvat, kak teký pisak voproč romadže tvária a neskýre je tak, zo vun samo kúštu mašinu závodže znaje.
6: Tak môžem to opravdu rec. Skúšu mašinu u najskýre znaje a jo zna najskýre tiež reparo, keď sme to preda slyšeli. A netko stejme pri jednej také vosibite mašine, preda sa toto skutka nás narezva. Je u menejce ultrazvuk jenú roloraje. Ale všimneme k započiatke. Ja steju tu pri tým nucko nemu džilu a to dojš preč, je to úplne takáž malá cigareta. A opravdu taký filtr, nucka nešto mehké bývá a vôko doko je to začína neporané, taká rolka. A tu nastanú tu písaky, keď každý z nás na tých rúce majú. Menúce ve všelakých barvách oni dávajú. Modré, zelené, také svetlo, žlté, s ktorým môžete tvoj text markirovať. Tu tie tolsté písaky, s ktorým svojský text, ktorý sa napísal, ešte raz markiruješ. A to je taká mašina, keď rúne tu tie písaky romadži sa steje. Jole, to celé prene je to filtr, Rafaela, a niekto, že dále, ma poďme raz metr dále. A tam podporom sa hakli tá mašina, porane započína. Jule, ja vidím, haj, to sú, to sú dobia, to sú, to, haj, to sú to započiatky, to vulke zadne džele, jem praje, no?
7: Haj, to sú tak fajné nopašky, na tuto nopašky všinže kvázi na šlejbl hore, a tuto nopašky jedú pandále na tej mašini, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi tie hubu z hore sáďa.
6: A tie hubu, to znamená, netko sa po tej ďalšej barbe menujúce pink alebo rosa, tiež to všetko obľúbená barba. A to, vieš čo, keďko hubu, takých hubojú je, to sú stá, kýž od záde, šindú z takého väčšom, aj tie líka môžeš prať, von jedú a potom opravdu celé v rynku stia a sú tu prítku na túto, aj sú hore položené pre přes mašinu. A potom, že dále?
7: No. Potom všimže kvázi tá veľká zajímavostka na tutej mašini, to kvázi naša stácia, ktorý škrie kvázi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. No, also ja môžem to jemu pokázať snáno.
6: Také zasvedčimo?
7: Ja to tý svušeč. 1, 2, 3, 4.
6: A ono opravdu, dobyče sa všetstať, zjedže skrotka dele, to sú jenom ešte ani sekunda nie, no?
7: No. A potom ten stácii vidíme, že sú ešte dva džele romadže zeškrte, poradne ve kvaliče, kažme to trebemo.
3: Prytku ta nieke u tutem padzie rosa kapička, a potom zadne tu zadne dziel, gdzie się ta tinta nucka we tutem filtre, kaj sme predo runy widzieli, a to wo prodzie, gdzie cyle spieszne za sobą uszcze, stane suć dene css, a to by stane jenoś jeden pisak, a potom gdzie dalej, menujce, dobi so potem hake napelnić, potem so je hake romadzie, kaj sprenne zcinene, gdyż no poprom tu wunkone dziel hoto.
7: Aje, no, a zo joe, przy tete stacji, jedzie pan jedna jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nuckací a ta jedlička ta stvočí pan tintu nuc. Při příhodnej stácii máme potom kvázi našu špicku. Tuta špicka se sadí do toho písaka nuc, tak se můžeš potom se spisokom písač. A naposledk je stácia.
3: Ale to ještě je můj nekotrý metr, jenom dále, nekotrý centimetr dále.
7: So, a ta stacija sadži pon kapičku kvazi na naš pisak, a hotov je pisak, a može kvazi von za ste mašine.
3: Ja upravo, Rafael, bo bonžemo jen metr dalej jo trošku.
7: Ta stacija, kjež pade nas vone džive, sadža kvazi te kapički hore, od zade přije do te kapički na jednem banče.
3: A ja rune vidžu tam je zade, to je taky ulike gotova s temi kapičkami. To je netko, kaž pravne, to se pravijo, to je tu mezenarodne label za tom pisak. Vod je upravdje do šelakih cuzih krajov uožuječe, što je napšikrat te dženca za na plane stavo?
7: A je dženca rano, su label zno durih beželi za Veliko Britansku, a neke su rune label na te mašini, ki žeja do svoje Europe, tamo vidimo Nemsku rečoka, Špansku, Francusku a tak dale.
3: A wo macie też jacery z tymi, że to nie jest tak, no, że jenoś budyśiny tu jest, to te edynki są produkuje, a wo się też na jacerych miastach, też miasta na rodę.
7: No, a zo niemskie mamy na promocji z tymi, że jedną produkcję, jeden wielki skład, a kwazi nasz wielki koncern. A w całym świecie są nasze pisakie produkty, jak na przykład w japańskie, albo kolumbijskie, są też produkty, albo a też tokuskie.
0: A dále těše příchodných týdženiach z Turu Bena Šouty live po závodách od budušina šako nejepša daleko do Vulkie Dubrave. Tam je si náš Beno Šouta z počátka augusta vuličov firma samostatného remesníka by jeho cíl a takhle jsem jeho tedy ze studia volala.
1: Serbský rozvoz popuču live na Zčelaku.
0: Kiže od leta 1998 existuje Schneidrit Zauwod za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskrije mestem podsevi serbske Vúžice znate vizonimo druhých kuchnetvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchne tešak maja džen a jace funkciu. Beno Šota je tam dženca pola Schneidrit Zpapuču. Beno, kak može se teku celu modernu kuchnu predstaviť?
3: Hej, víš, že taky celé moderné kuchni, já steju například, všimni, jo, taky znajče, taky vůlku vok ponuje, no, to taká vůlka ponuje, poukulováte, a když je tu netko tu nutce, je opravdu, když tak poukulováte, jo, jsou ty kachle spod toho, když může to nutce, štuš ráde s vokom, že jo, a může opravdu, taky kachle začít, a potom rejné nutce ležit a ponuje. Podle, hej, to je taká blachová ponina, Michal Kubic, šéf závoda, začal ona, jo, to úplně za mne, kajš, ne, první raz čupo džaržená, nebo taky nešto.
8: Ale to je eigentlich taký mal exot kuchni, ten teppanyaki grill, jo môže mäso, zeleninu a tak nešto hoka grillovať.
3: Kaž prane moderná kuchna, my džeme dále, obročíme so, my máme taký honač za vodu, kdež môžeš nastaviť hač zimná voda, variaca voda, abo voda samo, kýž je na ich piču, kýž má puchorky sa vnúcka. Môže otvárniť, že beží voda?
8: Pôjde to zvrátneš.
3: A nikde vidíš, hej, čivo nesvědčí například, hej, horca voda, zimná voda, a to jsou...
8: Zimnú vodu, minerálnu vodu, to je šo z jiné app, z handiom.
3: A to můžeš šo nastavit z handi.
8: Nastavit, hej, jinak to není, že...
3: A potom můžeš si, když prane doma, tam, když hovák opakuješ, můžeš si tvoje pitnú vodu vonzač, tvoje minerálnu vodu, když chceš to mít. Pojďme raz dele, já jsem děnca nešto celé, vás by to viděl, no, tej situácia máš starou kuchňu. A chceš ju oponovič, si chceš nové mobiliálovač alebo nové vece k tomu zatvarič a napríklad taký párovár, jak nemstvo, oni praja dampka, ktoré však je, ktoré moderné, ktoré sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple, ale když nemáš ať sa miestnou v kuchni, máš jednu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidíš, to jo?
8: To je tak kreci párovárak ve fašku nutka zatvorené, to môžete kúže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tú možnosť, si jen párovák nejaké vodičo, že mu zatvoriť, žač. Tu musíš do faška zatvoriť, kus mierne miestne, ale ja, eigentlich eine super Idee. Ja, du hast jetzt wohl der Trend wurde, denke ich schon.
3: Das spalla nam je netko celo ročo na započatki. Ja mam je krasne foto jole ze Strabantom na dvore. Kšeščan Schneider, vš, to su vaše započatki boli. To je uprođe, vidite, ke hno kaže to znaje, uprođe Trabant na dvore, betongu dvojo, zade, drevene rota. Dživana, tam bih u vaše započatki.
9: Ja sam sam, so ze samostatnju, to biše moj ulki son. A jen Trabant, jo trebne bo, tu se ja se doba sam vopstarač, zobja mo moje poslužovana poskičič mojim kupcam a sem kočaki reparoval. To bi biše no, celé prvni dživo spočatk.
3: A to biše dživeča 80, že ta dovoljnož davno, tu smo učili opravdu ráte z krajze, še opravdu, že stojí zbudične, a ta dovoljnož išlo, zo jim smie také nešto činič, a potom je sa to dále vujo. No, my sme netko bola kuchňou, stejme celé moderných kuchniach a pšimni leží jo tiež jedna cedla, kaž tu to tedy najskýre započali, to je, hej, to je A2, úlkošť, a tam je vidí napríklad, to je nekde nežená kuchna, ale to sú tiež mobiliárky, že narysované, a to nic s kompjútorom, ale šošte z rukou malované. Je to tak, za započiatku tie bolo, zašte opravde šli kupcam a s nimi malovali tú kuchnu?
9: My sme tak krec tuhle papieru mali, milimetrské papierky, a sme s vojníkom a dýrkumiom tie kuchny rysovali najprv linky a kdyby jen měl potom jen vůbec vůbec o to, pomůže to tý tak jmenované CD rysoval z ruku na jednu biopapierku. Predáč jsme tu kompjuterovský program dostali a mu užič mohli, jsme to vše z ruku činili.
3: Od 90, potom 10 los se s dživom a to, kaž prajene přes celé let desátky. To je to prašené, što je také doživivé, to mi jen doba velkých kuchnách, jen druhé zadvěloval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchnách, abo když jsem se prezentoval, što ještě doživivé, těch cí a půl let desátkách.
9: Já byli, zadvěloval jsem se týmu, musíme dovolu byli, a telefon klinka, všinže na cuza, en cuza voz, pola vás, v bokne je na autosti, v závodě, v obkodě. A já jsem si musel tuto, co mě nějaké knohy měč. Jsem zazvonil na soboděvača, ale nás když v důboj bodli a tom kraje to trichy. Tam jo, je na auto, vám do obkoda zajebo.
3: Tam auto kuchni stoj.
9: Tak rec.
3: A jedna skýra, tam jim nímaš a mírne dole poliace. Runde, když jim všetko začali, když jim samostatného.
9: Můžeme nedom domů jeli.
3: A tak se může to představit. Ale kaž prajene, cia poli desátky a ponio jen mu, ja nevím, sano vodechne, že jen to do mladých rukou přepadal. Mího kubit dženca ráno z Noryčov s nami, hej, kaj jen tako následníka namáka?
9: Najlepě tla jo, šece, když jen od svojbu nikoho namáka, ale moje děti a nučky jsou zastarané, jinejše plány mají. To jsem se doba musel činč, já jsem zaje došť, jsem započal, jízo šec 5 litami. Snano bo to nikto še uzač mu, kiš pol na nas z nohižo dževe, kiš se uznaje, a kotem še to přispeju. A to jo, Michal bo, ha, to sem še 5 letami sem se prašal, ha, unaj pravil, a pon smo započeli 2,5, skoraj 3 let do to vši odpač.
0: Přelzače filmy za kuchnje v Vlky Dubravje je sračivo. Beno Šota je tam ráno live pobyl a rozpravjal. A tiež podľa přichodného závoda je sa následník namakal. Tam v svojbie. Autový dom Kamiencu na Lutorovi Hurce viedže Tobias Lečbo po svojim nánie Achimie Lečboru druhej generácii. A hač runič je mody, tojšto vo staví znach autového doma z příslušnej zamkarniu vie, kajže náš reporter zviesťu. Dunia si dal po přijezdže ze svuchomobilom ležunosť pokazač a vo započatkách povedač.
3: Po nie je to jenož jeden dom, to sú jacere domy. No jen znaje to také kus dlhšie komplexe. To sú jen, dva, tři staršie domy, štyri, když jen tu zadne, že je subuza. A potom sú tu žila tiež ešte ruine stali, kde sú mestem žila zvotorane, žila horetvarene a nešto vieso, kaž pola autového domu je obšitvarene s vujkými oknami, zo tiež nešto rejne vidíš. To je vieso, te prašeno, ve tu tých starších domách, ktoré sú zno še, netko ponovene, prašeno na vás, što sú en den erským času netko dokladne tu činu mojo na tutem arealu. To sú kaž prane viacero doma boli.
10: Započalo je to celé prane, mám z jednej skau, to by na celé malo zamkala, z jednej skau. 70 letach je pom tomu šišvo, also so šetvaro na ne PGH, to rekao PGH, KFZ in Standhaltung, hajde Kinsburg, a sobu slušalo. To je co čas běžel, 90 let, na koncu se s nekak cici sobudžovali, to jsou ty dva šichtách dživali, a v 90 letách po přehroče se ta PGH pon so šetvarila do jedné GmbH, kde jsou pon můj nan, cí damo, to šel přehozali, a si to pon dále utvarili, že jsi tu na zámkanu, pon je tím, či byš jí tomu šišlo, a tak se to pon šet zále hůjí, a že dženca.
3: Kašprene, to je auto dom, když nepředává jenož auta, ale tyž láda auta, reparuje auta. A to je to zajímavé, máme ještě taky dopomněnky tyž na ten NDR-ský čas. A to domů netko nekotrmetří, když my s autami tu nimo při tým blíže, když oni předávají do zádného byroa, když sedí nan Achim Lečbor a tam Achim Lečbor nan. A juhu, máme netko nablíže po Tobiasa Ležo. 1904 a 80, či vidět, hej, to je reparatora, to jsou dobečerjo v přirunaniu k manošču. Zígal im leistungsvergleichu stojí 1904 a 80, 88, či jemo, jsou dneské hubičované boli, opravdu také staré drevené tafličky a potom máš tu přišrubované prudku z metala, tuto, hej, vopísma a potom, ahoj, máte stavit na tyž takovou ranu knihu, já vidím just ty dokumenty, nucka, ach, jak jsou ten auto a dom mluvil, jo, 77, no, za počátk a potom, kaž právě nitko že to dále, potom 90 jsou oni tu autodom založili, to šoma je těž v knihách, že šo nežo dokumenty, to by se zajímalo. Když jsou to muže potom převzali, netko mač o to no, zamkáno auta, ale ty kolesa například přerovače, ká to k tomu šišlo, jo?
10: Ty kolesa, jo, pon, těch posledních letách tomu šišlo, dokud se ta mobilita těch lidí celé jednoho změní, máme někdy elektromobilitu, když je čec větší téma, volbe. A ty, když ti lidé jsou tak daleko nejhorší, korona by ti právě jen vůjky úskut kvato, a s tom se ty kus na kolesa šel, když ti lidé po ty kus jat se za strohu učinč. A tu téma jsme po někdo super hore zali, když ti od moje nana, ty tak kus hobě odno, a ty po někdo tomu šišlo.
3: Ja s tým zjenom z tých, když tu te auta lada, když reparuje te auta, a to je Filip Pech, když tu dživa je, že předezno tu šrubu, je zna na tom auto, než je lada ulke, bylo auto, kaž prane, to je rune z požadku slyšet, bylo je zbienené, že můžeš ti dospode ladač. Pračené na tebe, što to rune činíš, što dženca je do nadoka čaká na tebe?
11: Ja te auto, nekaj dženca je hotovo čím za předano, to dobo ja jemo jenu ulku inspekcionu činimo, tu vysoko volt system dile jožimo, zamo vidimo, hač to šo onuce jo.
3: To je, ty vidíš, nucka ta auto máš ještě rýne štinené, vůli ještě jsou oko štinené, oko vodžidva a opravdu o tom, když celé čisté a nové úpada. Také dživo, no, to je nejde, já si musím jiné příjemné dživo, ta auto ještě ty čisté, se netrá ani jara vomazat, já si musím byli šrubu, ano, ty je trybné, ale doplně jsou ty štiny na něčto, když se to si zubu ukusá, ale když se doba jara vyle dživo, když se to právě, o, to je také něčto, to je zabuč nejdu.
11: Hej, to jsme mu po jedna Outlander wird nutzt und komplett Kabelbaum.
3: Dobeli One-Satch, dazu Kabel?
11: Genau, das war komplett One-Satch, dobeli, da kannst du am Jen Kabel, wird RWK kaputt bauen. Da bist du eigentlich eine richtig wulke Jewa. Das ist zum Steckerami. Der komplette Auto wird nutzt, komplett Rosenberaner, ja.
3: Das sind nicht gemischt, nämlich so, schießt Leta, jo, da nie, tag do, ketro mode, so bu Jewa, alle Pschuschem. Zmini so tvoje Jewa, wo du Schrubuania, dich nicht geladasch, ke tut im, tut elektriskim Auto, ja, so tvoje Jewa, so mit dich Leta, dich zmini wo?
11: Hej, altså Predator ville jeg til mekaniske bord, ikke må ville til computerom, jo, jeg må vudsitage der auto, ville jeg til elektriske mi.
3: Det er ikke vidt, at du er stribende, så er det min dårlig, at du prøver selv, og det er det, der er na, Tobias og Lætsborg, der auto sjak så pjætter det alle uge, det er ikke, at jeg sprænne rundt den uge, så elektriske mi. Så det spuštom nisje har, fordi jeg så nisje zminio na der auto, så var ni bolle zredka upanere.
10: To dává jedna statistika od ADAC. Tumbuch já tě tak podpisal, a ta vůpraji zomáš ty viděné na poslední 10 let, po nových auto nikak 50% mě neupadlo. Ty jené ty na tom zvýsve zomáš ty růne po těch importérů, jara, jara, to je garantie. A ty tvárc od těch auto, když dobře ty garantiju dáš, ty jsi ty ponku zjace proce dává, já dokud jsou to montéša koště za nich. Šesto, buch já to ty podpísal, auta jsou spuštěný šo, dva jinak už pat.
0: Praje Tobias Lečbor, mějčil autového doma Gamjencu. Tam pobył je Beno Šota na swojej lecznej turie Beno Popuču Zahodach. Unie tak, kajż we firmie Edding Budyšinje, we wodoczyszczani we Wudworju, a pola Schneidritz kuchniu we Wulki Dubrawie.
1: Serbski rozwoz Popuču live na Skrzelaku.
0: Vše reportáže namakače kompletně, a to tež v cibě důvosti, na našej internetové straně v app MDR Serbia a vyzotež jako podcast v audiotece pola ARD Sounds.

0: Zorabistijski institut Lipsku v obsti leca 570 let. Što su či, kot si štam studovahu? Kak ich puč dale dješe? Što je im institut sobu napučtao? K tomu netko zastupujo sta druhých prikvadaj. Monika Gerdesova je se rozmovjava z vúčarku Alenu Dubavine a rečespytnicu dr. Katju Brankačkec. Alena Dubavina by od 2005 do 2010 Lipsku studovala. Po niekotrých letach na Vyššej šuli Ralbicach vúčuje netko na Zakvadnej šuli Krosčicach. Ju sme so jako prvne prašeli, čoho dla, což je so z vúčarku stač.
1: Ja sem ze šulu v otrostva. Moj nan biše vúčer a tunjo sposredko za šula nije prošče tun tvar, ale zoma vúknenje so šedne vodmiva, zo je to nešto celé riane, když jen to z veselom čini, z vútrobu čini, tak sem tež ja tutum puč kročiva.
2: Vukubvanje bierkaj za všech serbskih vúčerjov, všech šulskih družinov, Lipsku, na Zorabistijskim institutu. Kaj so vam na tutun čas dopomniče? Što je vam tutun čas dal?
1: Oh, to bi še en vulkotne čas, tun studijne čas. Ja sem vele naukva za živenje te vúčorja tam, bo docenča tam, vosebe dr. Jana Šočina je mi pomiatku, kaj so ona pracova z nam tun ľuboš a zauritosť za serbsku reč, za serbšinu šojne kotre rečne stav v šuli potom sposredkovač praktice z nami dživova. Ja pa ti rade myslu ročo na knjeza profesora, kotrež jo tam nam sporene vujčki kurič dav, gdje smo mu vo rečnych automatach abo syntaxu nekaj GSH-de rečeli. Zajmo bi še poprom tež naše hodinske čase, gdje sem ja v chemii miła rano 7:25 prvnu hodinu, a gdy smo pon w serbšine, gdy byli zromadne šice za blidom za prawy čas, jeno seminára pytać, a potom by się to ty rady raz 18 hodin cicici. Štuž serbšinu studuje, tu ma trošku hinajší hodinský plán.
2: Vesče rune prajva chemiu. Chemiu jentla nepodawa na zakladnej šuli.
1: Haj, ja sem studovala vyššiu šulu za předmetaj serbšinu a chemiu. A tak sem ja dživova nimale 10 let v Ralbicach na vyššej šuli. A potom, kaž trude tak je v živinu, je prišlo jedna vonkona zmina, kotraž nejo so tak derejace s mojimi predstavami v šuli, krva. A tak sem ja so rozsudživa snač raz so inak orientovač.
2: Když pošče v tun rozdžel v opisač dobjava, mi je z vyššej šulu a zakladnej šulu.
1: Jen hovorský rozdžel. V vyššej šuli je v opravče jaz posred kuju vedu, ja sposredkuju šoštež v vúčmen plánesti a ja cú so šulora to a to netkole nauknu. Tam je šo veľa pod časové čišť a tuto mjezeč vojske kubanie te nima teko mysna kaj štú v základnej šuli. V základnej šuli je vúčovanie vo veľa jace, hač prošče te písanie a te čítanie alebo ličenie nauknenie. Tam nikomu so koleno v obotrijem a tam treba jen plester a po nje ne može preč ani ksenca, ani mu pisamo dale, ale potom treba tu njen posmik, potom treba tu njene ljube svočko k tomu. Ich rozčvičeč jo jen hinajši rozče v zakvani šuli. Tam je nedom vidži, o, to je on nekaj zrozimil, nek so on veseli, ka zajmo ani, ka ščipnošu voni vuknu.
2: Tež vo misliče na čas vukubovanja v Lipsku, s če v didaktiku za 2+ tež naukli.
1: Hej, sme tež, když byše to znači jenž jen semestr. Ja pak z prone prajne sem moje examové dživo pisala rune na tuto tému. Moje examové dživo rekaše tede, daj mi moj tun zaj Petersojru, bilingualna vúčba v chemie.
2: Što přeječe Zorabistijskému institúte do přichoda?
1: Mode witzig, tun si boche voproče pšala. Ja do preč sama sem ja razpokojom z mojim studium, my mejachme názornitých vúčerov, vúčero, kotrež miachu motiváciu nám nešto sposredkovať. To si ja na kúžipať za přichod přiju. Zo sú tam ľudia, koci chcieťa mladej generácii nešto napúč podať, zo oni tú vážnosť našej mačoštiny, našej malej reče spoznaja a tú potom šíriť môže. Hač je to na fachovom polu, hač sú to v šulách, abo prosče za sebe rozsúdiť, ja dú do sveta, ale moju mačoštinu tú mám ja v útrobe, tú chcem ja dále sposredkovať.

Buď chválen Jezus Kristus, vítam vás, ľubivši posluchajo Serbského rozhlasa. Včera bych v Auerbachu v Falce, v tamnejšom kloštre šutských jadnických sotrov našej ľubeje kneny. Šest mladých ženov je tam riadnické sluby odpovožilo. Dvě postulantce ste so davoj zadrastčič a s tým do noviciata zastupivoj. Dvě novice ste časne sluby odpovožive a so tak na cíleta zaujazavoj svoje púvanie púvač. Mez nimaj moja mutka sotra Maria Madlén, rodžena Viktoria Bémit se Šulšec. A dvě dalšie sotry ste viečne sluby odpovožívoj a so s tým na čas živenia zaujazavoj ve tutým rieže Kristuse a jeho cirkvi slúžiť. Hižo přes leta zastupia do tuto riadu kožolietne mode žone. Trude jedna, trude dvie abo tři, před nešto letami samo peč. Što ponúva tuté žone, mez nimi zubnej likarce, učarky, optikárka, co za kloštorské živenie zaujazač. Se svojim rozsudom do kloštra zastupič, co tuté mode žone celé vešče do mezvočov svojich přivúznych a znatých prašaky kuzvali. Noze, dženca minia, tajke vaše živenie je nenáčasné. A tola reča vyščace mezvoča tuté riadnicu za sebe. Či so jeden nevěščinský por zjeví, ščiny nevěsta šitke oči naso a ľudžo sú zahoreni, a čuneš ju zcela neznali. Svojbu založič, to môžeš zrozumiť, tež, tež to dženca ižo nie je samo zrozumlivé. Ale so riadnický šat vôblec, to dženca nie je normálne, a s tým vúznač, co je Kristus môj navoženia, kotremu svoje živenie dovieruju. Sv. Pavol praví, ste bojský byšť na obličiu Kristusa odkryli, tak svieča mladé riadnice vo živém kniezu Jezusu Kristusu, kotrež môže jenice človeka vozbožiť. Pokazuje, co dáva viace, ač to, čož môže si kúpiť abo si nadživať. To rozsudne môže sa jenice od Boha dáriť dať. Dženca daleko rozšerená bezbožnosť vedže husto do nutsku neje prúznoty, zrúdoby, bezmotnosti, nezahýme napřečo svojim bližším a pobrachovací voli so zasadžet za poušitkovne dobro. Přitom bychme všetci všu příčinu k veselu mili. Všako, že sme děti Bože, kůže od Boha chcete a od něho s osobitým nadávkom posvane, kotrež můžu jenož já spelnič. Mili so zase bude Boží stač, co bychme so stali ľuboznější, dobročivší. Hej, trebáme viace pobožnosť a viace modlarů, kotrež Božu přítomnosť ve našim svieče vozjavnia, tak zomolí mnoze ľudžo zbožnosť namakač.

moje živne tam, tež môžu vopravde dopelnjenje moje žadosće namakać. Ve kraljestve Božim, tež je polno živenja a radosće. To usvobodzime pred tym ve mojem živenju tu na zemi šitko docpeć a doživić drbeć. Jeden biskup je raz pravil, ty by som je nichtu prašal, što je za cirke najvážnejše, potom bych odmovil, so ľudžo zaso vieriť švuknu. Trekujže človek nešto vieri, napríklad vieria ľudo do sebe samoho, do svojských zamožnosťov, do svojské nevinovatosťe. Tola biskup mineše vieru do vosobinského Boha, kotremuž napčečo sem ja zamovite, jako ľubované a přiuzate dječo Bože. Tajku vieru môžeme vukneť, s tým zo sobu vierime, vúznača viere druhých zeznávame, Boha ve zromanosti sobu svedčíme a tak svojské názornenia s Bohom činíme. Džeme náš puč viere ve zromadženstve s vierivými. Smeduce popuču s vulkými přikvadami našej viere, především s Mariu, našimi sviatými patronami, kotrež mieno smieme nosiť. Vostajme ľuďom, kotiž vieri čvuknú, kože džin ku sviacem. Přes sluby zaujazuje som mode riadnici ke živeniu po cioch evangelských rádach, počtivosti, kudobie a poslušnosti. Je to vosebitá forma připodobnenia Jezusi, kotrež by počtivé, kude a poslušne na zemi žive. Úraz ráda ujasňa, so nie je tute vašne živenia za všech kčešťanov zaujazovace. Trepak za toho, kotrož bo za to vúzvolí. Založa riadu šutských riadnictví sotru našej ľubie knenici a tepia furia rekne. Ve kloštre môžeš jenoš tajkých trebač, ki svoju vinovatoš vetem vidža, so jedno dňa se sviatmi stač. Ľubi připosluhajo, nie je to tež naše povolanie jako vukčeni. Tak převodže poslani a žonuj vás na vašim puču ke sviatosti trojenitky bo, Vodc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: Qejemi Zbarro.
1: Prinja gratulacja, tak vatanitko, donovie wieski, runja tam svečimenice rodženca, gido buda 42. narodniny. A ty ščera je so novie wiesce, hižo svečivo Danika Hickec, mieš ščera 21. narodniny. A ty š sredu meachu tam narodninaria, je to Riko Münk, kotruž svečuše kulovate postačine. Všetkým narodinariam přije viesna zromadnosť z novie viesky a vokolných sú dajbo zbožo, krutu strôtu a vosobinské dérimeče vizove krú svojbných a ľubých přečilo. Maria Schneidrova z Boranec, ta svědčeše čera, peč a sedamdesatčine. K tutemu čestnému dni zvutroby vele zboža, tak ste jí tu gratulácii. Nech vás bo dále převodža, zby vašim ľubým hiščem mnoho leta zvostava strua a vesoba. Zby vám kvíľa zvostava za biesadu se susodkami a za zromadne vulete se svojbnými. Vaši ľubí, ďakuje so za všie jim darene dobroty, za všu ľubosť, za pomoclivú ruku, za dobre kvostčenky a za šun čas, ktorý šnúčkam vinujete. Gratulanče sú manželský Juri, Čiči, Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, kajštiš sedom na čenúčku. A to runja. Včera svedčuše Regina Šoučina z koniec 84. narodniny. Menje je 5 dječí, 5 čenúčkov a nedom 7 pránúčkov je došla gratulácia. Ľuba Mačík narodninám, kajž na všichniach leta přijemeči strovotu a bože žonovania a viezo veselo s tvojí modi dživý bobriju. Veselíme so na svedžens dobu a na trysky a žorty, kýž nám tak rade povedaš. Zblízka a daloka strojače tvoje džiči, nučky a tyž pranučky.

A dalša gratulácia tak kvatanitko do Nimcu. Tovarstvo, bratstvo, kuluskie vosady, strovi Moniku Mikilovu z Nimcu. K 75. narodinám, kotrž je sredu 26. žnínca svedčiva, přije jej čvonoja a čvonky bratstva mnoho božo žonovania. Krutu strotu a deremiče krus vujbnych a přečelu. Z dobom vupraja zapfač potom knies za vašu dlholetnú svieru dorastvu. Domovinská skupina Pančice Kuku ta přije národninárjam, kotrž tuton tydžin svoje národnine vo svičachu je našto najlepšie. Sú to Lucia Lipičová, kotraž svečeše piatk 4.6. národnina, Alois Zinda, kotraž mieše do runia piatk čestný džin, a to 4.7. a Mária Jurencová, kotraž svečeše čera 2.7. Domovinská skupina všie národninariam všetko dobre, vo sebe pak strôtu a vizotež vo sebinské neremeče v kru ľubých svojbných a přečelu. A dalša gratulácia kvata hišče do Pančic Kukova, respektívne do Kukova, tam menujce svečeše sredu Jatira Kolfostova, kulovate postačine. Vutrobite postru, cu tu netko tež přečítač tu stej Luba Jadviga, Luba Sotra, Džoka, Četa, Kmotra a Manželska. K tvojim kulovatem postačinam všejme tebi Bože žonovanie, strotu a dále zapal zaušo to, štož rade činíš. Húdženie a vo sebie návod kura lípe, sočinech dále šlachči. To přija muž Fabian, brat Jan a soce Hanka a Judit se svojbami, kaštež mač Barbara.

0: Piatk, das wird schon schön, wie Wotrowie Tobias Škoda. Kulowate, stürzete Narodnine. Bonjour, mach serbske Horoz, wosa, cedja jeho lubijemu gratulovac, abschia. Bohate bože žonovanje, kruto strohotu, veselo při dživach na statoku a dost šmirnich vokomiku tež, zby si šonadživane tiž lubič dačmu. To přija z útroby manželska Lucia a dječi Hanka, Ferenc a Jan, kocež maja tiž ještě celé vosibite a vosibinski postru za papu.
1: Čens je papa vůlký star, to když je v ní jubila, všet spilny, čivavy a žotnije. A tak naši svojby krásne doma napíče. Viele sme hižove tebe nauknuli a s tobou tu išto uspytať smili. Hač ryta šach, ruko stuja figúry při akrobatice.
2: Abo jako župo kreno si kopajnče. S tobou kúšovať je veza vulkotne. Ale šo vo tebe mašerovať, tač je najlepšie.
3: Přijame ti za přišot z kvotu a vele vesela ze svojí bodriju.
0: Přečem přizamknu se starší Bernadette a Frank, bratrej Clemens a Antonius ze svojbu a přichodný starší a cva svojba ze serbských Baslic. A Münkens manželskaj Barbara a Peter Svoko mieštaj tuton dežin celé vosebite jubilej zvote manželskej menujce. Lubujetaj zromatne kolesovač, koncerty driestaj hižo neličomne zromatne vopetavoj a jes Peter daloka sveta su minenich postalitach so přeco zaso v drdom die postarali. Postalit nitk hižo spokojnaj, kročitaj a pone vunco zromatnih nazoninju a dopomnenku si horlivje ve vutrobje kovataj. K čestnemu, zvotokvasnemu dni vam vaši ljubi z vutrobe gratuluja a so s dobom zaušu samozrozumljivu podpiru džakuja. Kročitaj z božim žonovanjom a strohoče lohce dale přes pisane tun svit tu stiji. Gratuluja, Joga Anet, a syn Bosči z manželskimaj, kajštej šnučki Jakub, Marla a Elia.

ten łużyski festiwal wabi z koncertami, ustajęcami a teatrom, swoją prapremieru jo wesvěšil cora jadnku swe pikulu živadle o Hošebuzu, ako pšaša za tem, co modestnych žaržijowe regionie. Znaš teke to serske, bet toko kusa svěšišo žincavici. Słyszę, że takie minienie naszego kolumnista Bernda Pitkoningsa ten miesiąc klidowym slidk na tu zwadu w serski sedlinski rum, a co najnowsze rozsudy sudnictwa weznia miniu za jego rodną gminę Markojska Gola. Pen se šo verši vo vedu a v veduve kalasa oglidame v našom poštundovem uštivanju veduvem vinam v Dolnej Łužice. Nejprve pak mogu naše nejmočšie přísluchárie už stajíš ka přižiť nové muziku ve Žišice Pestru. Jo, to a věc je žínca až to zjíga dvíu, plňo konc za ten tužin. Máš a také už to zacuša až se zlejším žoku koncuju, no pon přišťo ze mnou sobou na svojícne bok, kde je drogi on the sunny side of the street, gajo o virtuóza na klavírie Aaron Gunn.

0: No, snaž namaka jošo pedobny instrument net teke ve vaše jišuni, musíš ho raz klidaš pšiduce tužen a pšiduce muzikové pestro ved Sebastiana Elikoske Winklara, ten cvišuš o pšiduce mjasec. Riedno neželužil som vám ešte.
1: Raz, dva, tři!

0: Ти. Сербски програм. Сербски програм. Тема.
1: Naša muštivanja žinca žovo vedne mynne, tych dajo rovno v bošenskej krajine ga viele, všepšo si om vas lidovaš tomu čuminju a šuminju a my startujeme ove mistře v Hošopuzu.
2: Žož se vješi
1: vedne mynne bortach. Zachopimy Hošopuzu. Na predponocnej kšomie miesta žili se veľká rieka, naša sprievia, ved jednogo kanála, akio miel ved 16. stoleša veľký uznam. Tá Gramšica, Hamagram na nemsky. Vena viešo dalej do predponoce, k pícajnským gátam, žož sú se v samskom casu veľké hamre, na nemsky hamaviak, za obživanie zeleza natvarili. Žož zjeo Gramšica svoj zachopienk, na to miestne láže žinca veľké sprejvine púšťadvo. Mün, ako ansamblo ju svúša, nejo žiadne miel taký veľký uznám ako pícajnské hamre. Jo miel jano také pomenované druge vedové pšavo, to kroni, ven jo mogol akle pln živaš, kaž z tej mieve Gramšica a s tým pícajnská zelezová industria dosť vede. Teke tekte je bola veda gedna. Maria Likowska-Winklarowa jo sebe mün před nikutarymi letami oglidała.
3: Sprivine mün by megał mich popšovem pšimie Kšupickowy mün.
4: Die Mühle wurde als Gröbchenmühle gegründet, das heißt also, das ist die unterste Stufe eines Mahlwerkes, das heißt also nur ein Stein und ein Lochwerk, wo also das Gerstenkorn zu Gröbchen gemahlen worden ist. Also das war ja wahrscheinlich das Grundnahrungsmittel der armen Leute.
3: Jo mi gronił knies Müller, członk spichowańskiego tuaristwa, ketareż se wedleta 2007 we toś ten mieściański techniski pomnik stara jen opliewa a obnuja. Žinca namakajome ušaki ryt strebejc plache šibuza, aby megali celému tradicionálnemu procesoju mľaša sledovať. S dviema mlynskýma kameňoma. Sprivine mlyn jo se tvaril v lese 1801 na gruntach si zaspy, ale pšavý specetk sega do išti starších casu.
4: 1555 cirka hat man den Hammergraben geschachtet. Das heißt, die Mönche, die in Peitz die Teiche angelegt haben, mussten die Teiche mit Frischwasser versorgen. Und da haben sich was einfallen lassen, haben gesagt, hier von dieser Stelle aus,

0: Wiele ljetstotko so vedne mene pregovali kulturnu krajinu Bramborskeje, a vesebne błoto ze svojimi riekami, čugami, groblami a kanalami. Ale vedne kolasa niesu jano dali židomlaš. Su gönjeli hamre, papierove mene, mene za valkania. Ušej 180 zamero uživania su znali. Ze šikom su inženjere s pomocou vede tvorili mašine, ak su zamegli, což jednotlivé luž žetnje nebe zvenušio. S takim ve mynach namakajome te specete industriove revolucije. Jaden ešte žinca úspešne produkt minskej industrie jo Lane Valley. Kak se ten producirio, to ste raz jadno mynje sebi oglidavej moja kolegina Marion Štencelova a Erwin Hanuš.
1: Ja, husmenin, wird die Rumnaschi, wo ja bene welle Maschino. Możesz mir rozkwadu, was kotere Maschine
2: to
1: su?
2: No jo, to ne jo tak wegen Schischko. Hota predna, to ja ten mini. To ja ten mini, gdzież se to semje, gdzież se to semje mleo, aby było mikie, a se dało potom tyke utwocyć. Tak, a wy tam przyjo do tej mieszałego. Ho se to zmlate semje, nuć sypio, a přidajo nekak liter šopleje vede. A tomu se zemně to nekak pišnaš, že mindu napšaudu dokrát nepřemýšlaš, aby byla to taká nic žitka, ale taká vožná masa.
1: Iba to něco s tým ceníš šopotvocone, aber zimne
2: tvocone? Ne, to ještě nic. Ze z té myšale přijde to potom, a ne musíme tam na ten druhý bokyš do toho velikého škopona. Vidíš, to je to ten veliký škopon, gaš ho z ruku razjažeš, markuješ, kak šopo to jo. Občižo přece žaseš kilogramu z mlatego semenja nuč, pen se tam mišava, o to je taky taká aparatura, ken se potom ovjerši, aby to nepši smalivo. A pen se ho to, no my by gronili pali. Tak ako s kafijom se to gotujo, tak se to runo sasne teke se s tým z mlatem semenjom ho gotujo. To tyke zase nikak píš našo dvažašťa minutu, to vedpisuje, kak šopo to jo, te musky ho nelepe veže a víže, kaký musí to semie potom ugledaš.
1: A to jo pon to, což tak dere venia ho?
2: To jo to, což ben tak dere venia. To jo napšaudu to, nic? To jo to, ten rozdíl k tomu, což se zepierli pšašava, k tomu zimnemu a šopemu. Tak a víže, tam jo taká, sú také žurka, by mogli groniš, te se pen tam vycinie, a tam se to venzejo, čople, do takiego małego basenka, a nie by dajali raz tam na ten drugi bokyš, a ho máš te mycne, zelezne formy. Te se scynie, a pen přižo dojece sú také, jo také žerkate dno. Tam se položejo ho taký tkany filter, ten se nuž položejo, a pen přižo do kuždeje teje formy dvě to stej, pojeca v toho semine, to je přece nekak 5 kilogramov. Gore se scenio hišti raz taki filter, pen se hišti raz sceni gore taki železne dno, a to se pen mycne přibio, aby se zguščilo, ako se gore, aby ten luft tam ze stogu ujšel. Pen se to zacenio, a scenio ho, nien to napšalom, bo se vižiš, to je ta prasa, by museli nien to groniš. Tažo, nien to južo, vižiš, to juž tam se zgibuje, to je už je čistá baru, to se pen stvocejo a u dovejce, tam dovej gledaš, tam stojí ten zbrk a do toho běže pen ten velej. Niga su to museli z ruku gotovat. Žinca to vidíš, že to automaticky. Ty se tam ve tej druhé rumnosti vyžava, tam stoješi taky starý rucný mini. To nie to negroni, a su jano z ruku utvocili, ale su museli z ruku věršiš, aby se to napšaudu pełnie utwocyło. Pym się, że tam na drugim boce, gaś tam ten wylej o tam węce, ten wylejnik jo se po niego zase ubio, a zeszrotuje w takim szrotowaniu tam naprykio. My gaśmy już słyszeli, to jo napszałdu wielgin, wielgin dobry futer, przede wszystkim krowom pysi lesiu. Tam w tych kanach nie to stoi ten wylej, a ho se wyn gropnie, jano przecezio. Jano gropnie. Ho máš takú grobnú kšidu, veci sa o ven nezajú, to vystanie prírodne tak, ako jo.
1: Ja.
2: No jo, a pen máme my ten dobrý rydný veli, tak, ako my jen vid, nega znajome, na naše skibe, na lupinate kulki, na podobne.

0: Máme toliše 16,162. Krotko pe čašnej čižasča letnej venje jo šegnú bramborský vizitátor přes kraj. Nadavku kurviecha Georga Wilhelma jo dejav protokolirovaš, co jo uše vestovo ved svojogo rajcha. Jo přišel do Smogorjova a zvestčil: Dva cheda ma ten myn. Puste nagled jo. Pizenskému amtoju su sebe jen te kreditore kupili.
1: Až te kreditore, to kroni přepa, že carje investirio do starých mynov, to je bylo rozložice. Suga myny byli za kurjarchio vážne žrejdvo za peneze. Peč trofu su buru nuskali ve jim přikazaných mynach svojo žito mlaž. Teke plavetniko myna ve Smogorjove jo to tak bylo.
0: Žase šlit pestjej, namakajome to mě Mirčina Krügarja, zvezane ze Smogorjojským mynom. Jomu jo se skľúcevo myn dobiš. Kurverč jo jomu samo dovelil s mynom šlodariš a ušenkovaš palenc. Dvojke vjasele z ním pak neomil. V češem leše jo se Smogorjojský myn 16,100 peš a 6,600 neobklednosť čidla vedpalil.
1: Skoro 200 let PSG, dokladne 18,102 peš a 6,600 je kúpil Ernst Leopold Liers de Grunde za 11,680 dolari a jo natvaril nové, moderné vedové myn po amerikánskym modelu. A to jo bylo jano ten zachopenk. Na proze k 20. stoličaju Jose Smogorjovský myn uvijal k velikému gospodarstvoju s riezníkom, pjakarňu a s gestčencom. Viele luži jo u ten zas sebe svoj klip zaslúživo.
0: Cas pe druge svetovej venje jo byl šešký. Ve 60. let se ho žedno vedove keleso vece neveši, co recišo pred mynom usúšili. Novego Nordomfluta kanala dla.

0: Vednemun myšenje jo historický znank borskego a rolnikarskego živa. Jo se 18-stol, 18-60 natvario. Myšenský mun jo jadnočky, všetci ešči producirujúce Vednemun ve Vúžice. Ved leta 19-stol, 18-60 majú jen Pauli Kojc v rukoma. Peš zílo z 1000 tunami trajde ve žňach pounie. Kúšt letom lio žito, pšenicu, dinkel, samo až do 20 tunov na žen. Mün librujo produkty do regionálnych piakarňov a vykovariam futra. Vesebne rád kupujú biologický, ekologický kubuanu a mlatú trajdu za jezu ve žišoniach a šulach. Maria Likovska-Winklerová jo sa rozkraňava s Annemarie Kvietkovú a s Erichom Budišinom zmyšená, kak venej sa na vejsne mün dopomínate.
1: Si ty do tog mňa šel?
2: Ja som šel.
1: S kým?
2: S nanom mukodivaš jo a šrodovaš.
1: A kak si přišel? Si musel gnaš?
2: My sme s Kelasom a mogi raz sme tak mauke vysek a pen...
1: Čignuli?
2: Jo, čignuli a ten myš, ten šrod pen do kareto a my tem Kelasom čignuli. A mogi raz teke une Kelaso gnali, ja.
1: Ty znala ten mun ve myšenie teke?
3: Ja som tam, jo va, s kynimi, jo. My sme mieli krove, byk a šeljeta, a pen som tam šrotovala. A ja som velje jeva.
1: Mm-hmm. A što vy přinesli u žito?
2: Žito a pšenicu, uc teke na šrotovanie.
1: Si teke pen sam gnal do tog mojna?
2: Ja, mogi raz sam, mogi raz nan, co vy přišel, jo.
1: Jo, tam velje luži přišlo?
3: Jo, žajča. Jo, nan nalodova, pa pen som ja sem s tem prvova.
1: A vedžo sú te ľudia tam do tog mlyna ve Myšine šišli?
3: Z Myšina, z Ušova, tam sú byli veľa ľudí.
2: Na Veškojcach, dlugi, Bedbobova, sú šišli.
1: A te sú také gnali, abo s Vezikom, abo kak?
2: Te sú s Kelasom, s Kynimi.
1: A kto jo ubil, ten mlynikar? Kak jo se jo mogronilo, kto jo to byl?
2: Ten sas, jo Heinz bu.
1: Ga jo to bylo?
2: Zwischen 50 und 60 so ungefähr, ja.
1: Ach, kak stary si ty byl ten sas?
2: No, Gülz, mode Gülz. Also Heinz jo ten munis.
1: Ten starszy?
2: Ten starszy, jo. Ten sas, jo.
1: A pen?
2: Ten mode Heinz.
3: Pen som doberko, šignuva, a pen som teke ishi s autom, živa. Domyšená.
1: Nic to berko?
3: Nein, domyšená. Ja som tam te ľudia všechny znala. Tam ja richtig reden bola, tam som mýva špoc.
1: Ten mun, ten súša do myšená, nic?
2: Ja, domyšená, ja.
1: Ale to jo mňa s Kalauským a Hešebuským okresom, jo?
2: Ja.
1: Ta granica, to jo ja ten vedný mun. A to jo Krzyżówka, nic?
2: Krzyżówka, ja. To je serbské Krzyżówka a nímské Gräfnainer Fließ.
1: A jo ta bieži, ta veda?
2: Ta přižo u došprivě, jo.
1: Ve Berkovách?
2: Ja, ve Berkovách.
1: Aha, a jo u přecej došť vedy bylo ve Křižovce?
2: Mogi raz malo a mogi raz velje, tak to vedro, jo. Gaž bylo sucho, jo, malo vede, jo.
1: Te tvarenja, te su velike, ten celý mun, ten chrom.
2: Jo. Ja znaju nur tak velike... Ten dom, ten mun, vedzochopenka ešte tak ugliedal, ja.

0: Sme wiele piedali vo starých menach, vo tom, kakio se niega venich živavo. Co ešte staršie generácie s nimi zvizujú. Ale živo minikária nejo na nikula zestariete pôvanie. Uknuš na minikária môžeš žinca duálnemu kubaniu. Ale teko vo to staré rocikárstvo se gilda minikáriu stará. Jech pôvanie svušaga miastem ku kultúrnemu derbstvoju. Po derbstve vodných mnú znaní uši togo viele básňu a povisču, ako sú se teke u nás v buatách dali dávali. Jadnú takú povisč svišime nento a z níhu bieže sprivina veda ešte kus dali pšetci z Gerdovoj do Lubňova. Pieda Franz Teuse.
1: Klaus Lange, Nykus Lubňojskem mnie. Nega jo ve Lubňojskem mnie byl živé jeden nykus. Starému minikarieju jo byl dobrý přijašel. Sam jo mögal nykus sebie svojo žitom naš. Tak viele dovere jo mil mej star. Mlau jo sebie pak přece jano kšupy. Za to jo musal mynskej kamienia kúšte raz extra nastajiš. Dokulaš kšupy treba jo vece vedstavka. Miaze kamien joma. Jo přišlo, až jo stary minikar zemrel. Ten moče jo min převzel. Vežel ved nykusa to ven jo. Ale se ven jo go staral, to nie jo. Naopak, jo přemyslil, kak jo go vedbiš. Ga nie jo nykus žednie za sveju Jezu zapłašil. Jo raz było, až jo přišel guslovar pumpot k mnoju. Skromadně su seželi mynikar, pumpot a druge gesči při velikém ketle, ve ketaremž su se dobre ryby varili. Naraz skece jo carne ket na kešel, aby sebie uvoj svodnu chvoščonku. Co ga to de? Pumpot jo jomu mecne bil, na tu carnu potu, až jo se ket fukajúce a malcne zase dunu. Co pak njent? Znies na teju mecu, steve togo casa mynskej kamienia, mögve jano išči mlaš kšupe. Pumpot, ak jo přece mil jano malo pienie z kapse, jo naražil, mynikar, daj mi tolar, a ja se ve togo nježico negal gestča staram. Gronione, cynione. Na drugi viacor jo přisypal pumpot frišne kšupy k varjecim rybam ketle. Nie jo trávo dvujko, a nykus jo se peže dal za teju dobreju gestčinu. Přeminil jo se do keta, ako přece, jo zase skecil na kešel, aby sebie grypsnu svej zúcone pežil. Na to pak jo pumpot jano cakal. Zvignu jo sekerku a bogemu zvierietkoju potu s jadnym smykom vetpil. Žavostne jo kjau cilket a na svejch zbytnych čich nogach jo se myknu. Z toho casa nejsu žednok nykusa vece vyželi. Pumpot jo dostal svojo myto. Mynikár pak jo mögal se piekoriš a šindovaš. Myn jo vestal ve toho dňa docela dokusov, a nejo žednie vece žitomlal. Tak jo vestavo, až na ten žen, ako jo se lubňojský myn vedpalil.
2: Žož se vieši. Svišem juž v daloka klapotanie kolasa, ak se vieši, vieši pilnie, a ta vrda šumi žijuje. Vížim mn a myslím se, viele teke vieši se v mojej gvouje gerie dovoj, tak to jo pedroze domoj. Domovňa nej samska vecej, veto šekňo miega pšecej, slidk, žož kolaso se vieši, a ta vrda živje šumi.

Čo slyšali večajenju a storie okovo bošenských vedných mynov, jo to bylo uštěvanie s pomocou autorov bošenskej pratie Stok a tých historických úsližov autorov Silvio Smogo a Peter Becker. Piedali sú Franz Deutze, Žilka alias Žilfrancic Ketlicojc, Marian Štenclova, Erwin Hanuš, Maria Elikovska-Winklerova a také dalšine serske vejsanárie sú byli slyšaš. A ja, Gregor Klim.